jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třeba.

rovno myslím, že fanúšikom, aby toto dobre padlo a od nich asi každá skladba urobí náladu. Počúvate Rádio Melody, 6 hodín 19 minút. Toto je čas, keď už možno pracujete alebo sa chystáte za povinnosťami, tak nech vám to odsýpa to dnešné ráno aj pri hitoch vášho života. Pokračujeme ďalej. Rúže z papíru. Zdraví Lukáš.

prstín ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu iné.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: je tlakování.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Rádio